0: Da.
1: Poslušate Radio Aktual Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.